0: il suentumezdi der RTR. Cun sempre verz. Scuveridas.
1: Las novitats der RTR.
0: Musica non-stop.